Hezkou a příjemnou noc, respektive časný ráno v hodině mezi psem a vlkem a těsně po prázdninách vás zdraví starý pes, co hraje jazz, to jsem já, Honza Kulík. A začínáme dneska monotématicky první premiéra po prázdninách, jak jsem říkal, zpěvačka narozena 25. března 42 v Memphisu v Tennessee. Byla to skladatelka, pianistka, jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. 50 let na scéně, 18 cen Grammy, také v roce 1987 byla uvedena jako první žena do rock'n'rollové síně slávy. Aretha Franklin.

Jak už jsem řekl, narodila se 25. března 1942 v Memphisu v rodině baptistického pastora. Jako životní start nic moc. V 10 letech přišla o maminku, což je pro mladou holku určitě traumatizující záležitost. Jak jsem říkal, táta byl pastor, tak měla blízko ke gospelu a zpívala v kostele, jak jinak. A první zkušenosti s nahráváním měla už ve 14 letech, kdy vydala úplně svoje první snímky, mám dojem, u společnosti Battle Records. Co si dáme od ní? Odvez mě domů.

Snažil jsem se vám vybrat snímky z desky, která vyšla u Suprafonu v 70. letech. Nahrávky, pokud vím, vybírala osobně Marta Kubišová, což je jistě známka kvality, ale zpět k Aretě Franklin. Pak se ovšem stala taková věc, která se mladým děvčatům občas přihodí. Hodně mladých letech se stala maminkou. To víte, u mladý holky to máme hned, takže jsme málem přišli o velkou zpěvačku. Ale Aretha Franklin se s tím vyrovnala a skloubila to zpívání s mateřskýma povinnostma. Nějaký čas pobývala u společnosti Tamla Motown a později u RCA, kde se jí víceméně nedařilo. A v roce 66 podepsala smlouvu s Atlantic Records, u které začala její úspěšná léta.

ovlivněna Mattali Jackson, ale to je jen taková poznámka. V roce 1967 vyšel Aretha Franklin právě u společnosti Atlantic Record single o člověku, nebo o muži, který nikdy nemiloval toho druhého, jako a trošku smutná píseň. Já mám z tohohle singlu, který mám sice, ale je hodně zřízený, nabídnu bohužel jenom ukázku.

Jak slyšíte, single je ohranej úplně k nepotřebě, notabene kousek dál je poškození, který se bude asi těžko opravovat, ale jsem rád, že tu desku mám. Tak já vám nabídnu verzi z pozdější doby, protože Aretha Franklin se k téhle písni při veřejných vystoupeních často vracela.

Není by zajímavosti, že tenhle ten kousek byl několik týdnů na první pozici Billboardu Single Chart Rhythm and Blues. Dáme si další píseň a ta má pěkný název. Nedovolím, abych přišla o tento sen.

Jak vidíte, tak se držíme výhradně teda let 60. Čerpám z této suprafonské desky a několika singlíků, který jsem pohrabal v archivu. Právě od roku 68 následovaly léta úspěchů, kdy Aretha vyhrávala téměř každým rokem ceny Grammy. Dokonce se říkalo, jako, že je to cena Arety Franklin, takhle jako v branži se povídalo. Další kousek Groovin'.

0: Thank you. Oh, I see you got your Dr. Feelgoods out there with you tonight, girl.
1: Na konci 60. let byla umělecká pozice Aretha Franklin neotřesitelná. Alba byla v prodejnosti velmi úspěšná, taktéž singly se pravidelně umísťovaly na předních pozicích a v roce 1972 vyšlo fenomenální album Amazing Grace, které se stává z více než 2 miliony prodaných alb až do roku 1996 nejprodávanějším gospelovým albem všech dob. A já to album nemám, takže bohužel smůla. Ale zase vám snažím vybírat takové věci, pokud to teda jde, aby jsme se spíš než toho soudu drželi jazzu, ale je to tak napůl, to tak kolísá po té hranici střídavě na jednu, střídavě na druhou stranu.

Deska je koncipovaná poměrně jednoduše a vkusně, na jedné straně oddělený studiový snímky a na druhý je živák přes celou stranu toho vinilu. Je to záznam nějakého koncertu ve Spojených státech, kdy tam datum není uvedeno, možná je to sestřih, ale to je věc přímo marginální. Jinak Martička Kubišová měla vkus, jak sami vidíte, vybírala krásné věci. Ramblin, to je snad největší pecka z celé desky. Strašně se mi to líbí. V následující skladbě to samý, jo. Dneska zpívám blues.

Jak jsem říkal, snažím se vybírat, aby tam bylo teda co nejvíc big bandů, aby to znělo víceméně než soulově, spíš jazzově, ale já si myslím, že na tom zase dvakrát tolik nezáleží, protože to je zpěvačka par excellence. Jak jsem říkal, Marta Kubišová editorovala tuhletu desku a není od věci si pustit třeba jednu věc, kterou od Aretha Franklin převzala, a myslím, že se toho zhostila Marta Kubišová velice dobře.

0: A čím, přátelé, uzavřeme povídání o Aretě Franklin. Bude to rockovej standard Řetěz bláznů v lehce soulovém provedení a známá pecka Otis Reddinga Respekt. Takže to byla Aretha Franklin, narozená 25. března 42 v Memphisu a která zemřela v roce 2018, 16. srpna v Detroitu.
1: Do you feel good? Do you feel real good? Good enough to help me sing this next song? Oh, I bet you don't even remember.

fenomenální sukces, jak jste slyšeli, přátelé. Dívám se na hodiny, čas našeho starého psa, co hraje jazz, se pomalu chýlí do finále. A kdo nám zahraje dneska St. Louis Blues? Bude to Harry James, trumpetista, ale pozor, jo. Takový drobátko, háček. Bude to jeho big band, bude doplněn o velký symfonický těleso. A když jsem původně tu desku viděl, tak jsem říkal, no tak to bude sousto pro Intoše, jo, to asi pro nás hot jazzman je asi nic moc. Pravda, hned tak v tom úvodu ten symfoniák dává najevo, kam patří, jenže pozor, pozor. Jak je vidět, tak jsem se mýlil, ale v tom dobrém slova smyslu a velice mě ten snímek a příjemně překvapil. Takže, milí posluchači, jak říká Janička Koubková, jazz práci, já se také loučím a při příštím starom psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

go check out some rare function, baby.

Ahoj, koračky a koráci. To znívá nám Blue Beach. No a jako by nebylo toho horka dost už takhle, tak ještě pecka Body Heat. No a pokud vám to stejně jako mě něco připomínalo, tak vězte, že asi to bude to, co uslyšíte za chviličku. Ovšem nejprve je tu dnešní oslavenkyně Zelma Davis, které je 56 a to právě dnes. Pokud mě posloucháte v premiéře v neděli, tak 2. srpna tomu jest.

Samozřejmě u toho je dobrý na někoho myslet, nejlépe na toho, koho se dotýkáme. When I Think of You je písnička, která spatřilo světlo světa před 40 lety a pár dny, protože 28. července roku 86 mu bylo, kdy se ta písnička dostala ven. No a zpívat bude nikdo jiný než Janet Jackson.

No a protože sliby by se měly plnit i v létě, tak tu přichází ta zmíněná na začátku. Ano, asi vám to taky připomnělo tuhletu. Mr. Wayne od Culture Beat.

jako v tomhle případě i v tom dalším, to bude úmysl, protože to bude těžký pokonder. No a já zdravím Romana Ondráčka, kolegu z Call Music Radio, kterému bylo 26. července krásných 60 let. No a toho tam taky uslyšíte. Tak, Romane, a ti letančení jako Kornovi.

0: se, pojď. Pojď.
1: Na dní stál otec se sekerou v ruce. Divně se kýval. Na dní stál otec se sekerou v ruce. Divně se kýval. Chlap těla.
2: No a 2. prosince minulého roku bylo 60 let mému, teď už bohužel bývalému kolegovi Michalovi Viktoříkovi, kterého máme spolu s JAR. Vedce studna.

Alanis Morissette, You Outta Know. No a ještě předtím to byla Gabriel. Třetíčkou Going Nowhere. Mám na mysli předtím časově. Tedy přibližně o dva roky dříve, než Alanis Morissette naspívala You Outta Know. Tak Gabriel napíjela tuhletu věcičku Going Nowhere, ve který je taky jistá podobnost

0: get warm with the fever on the dance floor.
1: Ricardo LaForce spolu s projektem Entrance. A tentokrát je jasná předělávka. Větičky Stayin' Alive od Bee Gees.

Tak zůstaňte naživu, kolačky a koráci. Dokonce to je dílo pořadu Barevná hodina od Martina se také živě. Dostaneme zprávy s originálem od Patičky Vít.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freak a DJ Maty. Je 5 minut po 8 hodině a dneska je pondělí 3. srpna. Svátek nám slaví Miluše a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a čeká nás další krásný slunečný den, kdy jen ojediněle můžeme potkat třeba polojasno. Ano, přátelé, mělo by být převážně slunečno, vypadá to úplně bez deště, a tedy přeháněk, ale víme, že v létě se nějaká ta bouřka může znenadání objevit. Pojďme se podívat na teploty. Ty raní by v tuhle chvíli měly být mezi 15 až 18 stupni. V odpoledních maximech potom 29 až 33 stupňů. Ano, přátelé, takováhle hitsparáda nás dnes čeká. K večeru se ochladí, a to na 24 až 29 a

parádní věcí. Mám strašně rád, strašně dlouho jsem neslyšel Stress Out a Tribe Called Quest, tak doufám, že vám to udělalo stejnou radost jako mě a v tomhle rytmu se ponese celá první část dnešní Frikolory. V té druhé si dáme stejně jako každý pondělí nějaký ty novinky, a to ze světa Baselineu a UK Garáže. Před 9. a 10. hodinou taky rubrika Frikolora Infos. No a jelikož jsem hned ze startu říkal, že vysílá Friky a Maty, tak i dnes bude rubrika Maty se ptá, Friky odpovídá. Uvidíme, jaký tedy dotaz dnes dostaneme od svého kolegy. To se dozvíte samozřejmě během dnešního vysílání. Teď se ale pojďme vrátit k muzice. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Černý rádiový prázdninový vysílání. Maty se ptá, Friky odpovídá. Maty, co máme dneska za otázku? Ano, přátelé, slyšeli jste správně. Opět se podíváme na žraloky a otázka zní, kolik toho tedy žraloci spapají. No a spotřeba potravy žraloků závisí na jeho druhu a velikosti. Například dospělý žralok bílý sní zhruba 10 až 30 kg potravy denně, přičemž jedním kousnutím dokáže odtrhnout přibližně 9 až 14 kg. Roční spotřeba dospělého jedince je kolem 11 tun a zajímavost v rámci žraločí potravy zní, žraloci nemusí lovit a jíst každý den. Po velkém úlovku, například tučném tuleňovi nebo velrybím tuku, tráví potravu i několik dní či týdnů. Je to dostatečné? Tak my jedeme dál.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, my zdravíme s Matým Dědu, taky Zuzalku a máme pro vás další pecku. Po LL Cool J-ovi a jeho Summer Love, tak máme věc We Right Here. Ano, přátelé, jsme tady s vámi, Color Music Radio, pořad Free Colora.

0: Za chvíli opět další rubrika společně s Matým, ale teď klasika Frikolora Infos. Pojďme se podívat na dnešní den, tak aby jsme věděli, do čeho jsme se zbudili. Dnes je, přátelé, tedy srpen, a to konkrétně tedy 3. srpna, ano, pondělí 3. srpna, kdy svátek slaví Miluše. No a stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno. Jen ojediněle by mohlo být polojasno a další hitsparádní den, protože ranní teploty sice ještě 15 až tedy podle informací, abych to řekl přesně, 19 stupňů, tak v odpoledních maximech můžeme očekávat 29 až 33 stupňů. K večeru se ochladí na 21 až 27 a přes noc potom teploty kolem 19 až 21 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Tak, teď tady ještě nefunguje jingle, to by se mělo jít dát spravit. A je to tam. Tak pojďme postupně. Jako první je tady šťastné ráno, začíná večer. 6 návyků, které změní váš den. Nastavit se na dobrý den neznamená jen mít tedy zavedenou kvalitní ranní rutinu, i když ta je důležitá. Ale to, jak trávíte večery, je klíčovou součástí celého procesu, na kterou se někdy zapomíná. Možná vás překvapí, jak velký rozdíl ve vaší ranní náladě a pocitu štěstí mohou udělat drobné úpravy večerních návyků. Večerní procházka může pomoci zpracovat informace z celého dne a sklidnit se před spaním. Vypnutí obrazovek 30 minut před spaním a jejich ponechání mimo dosah postele zlepšuje kvalitu spánku a psychickou pohodu. Teplá koupel nebo sprcha před spaním má pozitivní vliv na náladu, spánek a kardiovaskulární systém. No a tak tady píšou postupně. Vydejte se na večerní procházku. Odložte telefon ideálně do jiné místnosti. Také dejte si teplou koupel nebo sprchu. No a proveďte sken těla a také závěr. Zamyslete se nad uplynulým dnem. Za 6. ukončete den vděčností. Ano, přátelé, den vděčností ukončit, tak to znamená, než půjdete spát, napište si 3 až 5 věcí, které jste tedy udělali, jste vděční. Santosová upozornila na výzkum psychologa Roberta Emsona, profesora na Kalifornské univerzitě v Davisu. Ona a jeho kolegové podle ní zjistili, že jednoduchý akt zapisování věcí, za které jsme vděční v životě, může vést k výraznému zlepšení naší pohody. A jdeme dál. Další informace, 11 frází, které prozradí člověka s negativním myšlením. Negativní způsob myšlení se málo kdy projeví přímo. Většina lidí, kteří ho mají, nechodí kolem a netvrdí, že od života očekávají jen to nejhorší. Projevují se nenápadně především v každodenním vyjadřování. Fráze, které člověk opakovaně používá, často doodhalují, jak vnímá svět a co od něj očekává. Pojďme se na těch 11 frází podívat. Jaký to má smysl, je fráze 1. Tohle se mi děje pořád, je fráze 2. 3. Nic nikdy nevyjde. Za 4. Lidé jsou zlí. Za 5. Já jsem věděl, že se to stane. Za 6. Zas mám smůlu. Za 7. Nevydrží to. Za 8. Proč se vůbec snažit? Za 9. Samozřejmě se to muselo stát zrovna dnes. Za 10. Nikoho to nezajímá. A za 11. jsem prostě realista. Poslední informace dnešní rubriky. Vydělává-li žena víc, hrozí rozvod. Studie hledala důvod, zkoumala i Česko. Ženy mívají vyšší vzdělání než muži, mnohdy i mzdu. Samozřejmě to posunulo tedy vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje více. Mluví o genderových normách, mužském egu, ženské ekonomické nezávislosti. Aktuální rozsáhlá studie proskoumala zkoumala. Příliš neobstály, k vysvětlení se však výzkum přiblížil. Studie byla skutečně velkorysá, zahrnovala 28 evropských zemí a Spojené státy americké. Sledovala data od téměř 550 tisíc párů, z toho, aby asi 100 tisíc nesezdaných zbytek tvořili manželské svazky. Výzkum pokrýval dlouhý časový úsek od roku 2004 do roku 2020. Základním zjištěním bylo potvrzení souvislosti mezi nejvyšším příjmem žen a rizikem rozvodu. Dvojice, kde se žena starala o více než 60% společného příjmu, měly v průměru o 36% vyšší riziko rozpadu než ty, které odpovídaly tradičnímu modelu. V němž je hlavní živitel muž. Ona souvislost je zásadní. Rozšířená přetrvává dokonce i mezi věkové mladšími skupinami. Je to robustní zjištění. To však byl pořád jen výchozí bod výzkumu, který vyšel v magazínu Journal of Marriage and Family. Jeho cílem bylo zjistit, proč najít mechanismus, který riziko rozchodu ve vztazích, kde jsou dominantními živitelkami ženy, zvyšuje. Studie testovala tedy stávající teorie. No a je tady toho napsáno mnoho. Česko nejméně žen živitelek, ano přátelé, genderové normy se jako viník nepotvrdily a žena živitelka nemusí být nestabilní anomálie. Také tady píšou, že vzdělanostní odlišnosti partnerů vztah nepodkopává a ekonomická nezávislost žen vyšší rozhodovost nevysvětlí. No a poslední věc, kterou tu píší, za rozchody je prostě ekonomický nedostatek a za rozchody je ženina druhá směna doma. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho se neobejdu, a to zní následovně, že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma Growshop. .cz. Tak to už parťákem není, přátelé. Ty jsme se museli rozloučit právě tedy k dnešnímu dni. Samozřejmě parťákem zůstává firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a novým partnerem tedy, který se zapojí do průběhu vysílání, bude firma Maskot. Ano, přátelé, tak my si o tom povíme víc v následujících dnech. Pro dnešek jsme jenom tuhle informaci otevřeli a vy samozřejmě pravděpodobně tušíte, jakým směrem se to bude ubírat, takže Maskot novým partnerem pořadu Frikolóra minimálně pro následujících pár měsíců. A jak říkám, budeme se o tom bavit, budete dostávat ceny, bude to hromada, takže zůstaňte s námi naladění, Frikolóra jako taková se nemění. Tohle byli parťáci. Teď si dáme rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika, novinky ze světa Baselineu a UK garáže už za chvíli, a to v druhé části pořadu Frikolóra, kdy my už s Maty máme připravenou také další rubriku a Maty se ptá, Friky odpovídá, ale to až za chvíli. Máme pro vás speciální věc, kterou jsem ani já netušil, tak zůstaňte na ladění. Dobrý ráno vám všem!
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Prázdninová nepravidelná rubrika a ta zní Maty se ptá, Friky odpovídá. A jaká je otázka dnešního dne?
1: Co pijou žraloci?
0: Co pijou žraloci? Ano, přátelé, a tady je odpověď. Žraloci nepijí žádnou vodu. Vlastně nemají žízeň, protože žijí v slané vodě, která by je jinak dehydratovala. Vodu do těla vůbec nemusí aktivně doplňovat pitím. Potřebné tekutiny získávají přímo z potravy, kterou uloví, nebo jim do těla proniká sama přes kůži a žábry díky vnitřnímu solnému vyrovnávání. Je to dostatečné vysvětlení?
1: Yes.

Free Color a tohle Here to Stay a DJ Link. Za chvíli Derek the House a Billy Butler a jejich Gotta Have Your Love. Je tady pondělní, tedy Baseline UK Garage v tom poklidném moodu, tak jak jste v pondělí zvyklí. Samozřejmě v DJský formaci tady Maty Friky. To do vás hrneme novinky z posledního týdne. Nic jiného už se tady v podstatě v druhé části nikdy neděje. V pondělí Baseline UK Garage, v úterý Houseovej speciál, ve středu Frikotéka, tedy diskotéka podle Friky.

co vy jezdíte na festivaly? Který festival pro vás byl zatím nejzajímavější? A kam se třeba ještě chystáte a doporučili byste vyrazit? Já musím říct, že ten víkend, který jsme strávili v Šumperku a v Podštejně společně na Tour z Činasky, byl výtečný. Opět plně masakr.

je tour, která ještě má před sebou, jestli se nepletu, 9 zastávek, což není úplně málo, ale už jsme za polovinou. Takže díky Šumperk, díky Počtejn.

Zuzu. A další novinka tohohle týdne, Take So Long. No a my jedeme dál, Old Pizza Place, Jim na pošto, další věc, která vás čeká v rámci dnešní, tedy Frikolory a Baseline a UK garážovýho speciálu, který byly vydaný v poslední.

Old Pizza Place a další novinka. My si dáme ještě jednu věc, za chvíli nás čeká přepojovačka, klasická záležitost mezi 10. hodinou, kdy z Freaklory najednou vznikne Holiday Edition a místo DJ Freaky Josef Eteru Color Music Rádia objeví Martin Svátek.

Posloucháš Color Music Radio, mě teďkom přišla zpráva na Facebook v rámci tedy afterparty v Počtejnu, že prej to bylo geniální, tak to mě samozřejmě těší. Já se s váma potkávám nejen díky Činasky na koncertech, tedy v rámci toho turné, ale třeba včera bylo příjemné setkání tady u nás na Proboškách, když jsme seděli a někdo se ptal, hele, neděláš ty v rádiu? A já říkám, jo, a ten člověk se začal jako smát hezky a říká, je a teď mi to jídlo najednou ještě líp chutná, když vím, že s náma sedíš u stolu, protože mě to vysílání baví. Tak já doufám, že baví vás všechny a že Freeklora vám občas to ráno může zpříjemnit. Třeba touhle poslední věcí Afternoon Maura, Tom Conrad, ta věc, která uzavře dnešní druhý set DJskýho pořadu Freeklora.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, tak aby jsme všichni měli jasno, do čeho jsme se to vlastně zbudili. 3. srpna svátek nám slaví Miluše a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a bude krásně slunečno a nadstandardně teplo, i když o tom víkendu to bylo ještě trošku žhavější. Pojďme si říct, že dnes by ty ranní teploty měly být 15 až 18 stupňů. V odpoledních maximech potom 29 až 33 stupňů. K večeru se ochladí a to na 21 až 27 a přes noc potom teploty kolem 20 až 23 stupňů. Tak to jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Šťastné ráno začíná večer. 6 návyků, které změní váš den. Nastavit se na dobrý den neznamená jen mít zavedenou kvalitní ranní rutinu. I když i ta je důležitá, ale je to také trávit večery, tedy klíčovou součástí celého procesu, na kterou se někdy zapomíná. Ano, možná vás překvapí, jak velký rozdíl ve vaší ranní náladě a pocitu štěstí mohou udělat drobné úpravy večerních návyků. Večerní procházka může pomoci zpracovat informace z celého dne a sklidnit se před spaním. Vypnutí obrazovek 30 minut před spaním a jejich ponechání mimo dosah postele zlepšuje kvalitu spánku a psychickou pohodu. A teplá koupel nebo sprcha před spaním má pozitivní vliv na náladu, spánek a kardiovaskulární systém. Pojďme se ale podívat na těch šest věcí, které byste měli dělat a mohli by vám to ráno zlepšit. Takže za prvé, vydejte se večer na procházku. Tak asi ne po nocích, ale takhle jako k večeru, procházka asi neuškodí. Odložte telefon ideálně do jiné místnosti. Také dejte si teplou koupel nebo sprchu. No a za čtvrté, proveďte sken těla. Podle Cortlanda Dahla, vědeckého pracovníka Centra pro zdraví mysl a Wisconské univerzity v Madisonu, toto je jednoduché mindfulness cvičení může provádět v ležité v posteli. Zaměřte svou pozornost na jednotlivé části těla, začněte u hlavy a pomalu postupujte dolů, až se dostanete k prstům u nohy. Všímejte si pocitu a vjemu, které ve svém těle zaznamenáváte. Za páté, zamyslete se na uplynulým dnem a za šesté, ukončete den vděčností. Ano, přátelé, každý den ukončete vděčností. Než půjdete spát, napište si 3 až 5 věcí, za které jste vděční. No a my jdeme dál. Další informace, kterou pro vás mám, se týká negativního myšlení. Ano, přátelé, 11 frází, které prozradí člověka, který negativně myslí. Negativní způsob myšlení se málo kdy projeví přímo. Většina lidí, kteří ho mají, nechodí kolem a netvrdí, že do života očekávají jen to nejhorší. A projevují se nenápadně, především v každodenním vyjadřování. Fráze, které člověk opakovaně používá, často odhalují, jak vnímá svět a co od něj očekává. Pojďme tedy na to. Za prvý, jaký to dává smysl? Otázka. Za druhé, tohle se mi děje pořád. Za třetí, nic nikdy nevyjde. Za čtvrté, lidé jsou zlí. Za páté, já jsem věděl, že se to stane. Za šesté, zase mám smůlu. Za sedmé, nevydrží to. Za osmé, proč se vůbec snažit? Za deváté, samozřejmě se to muselo stát zrovna mně. Za desáté, nikoho to nezajímá. A za jedenácté, jsem prostě realista. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká vydělává víc žena, tedy potom hrozí rozvod. Studie hledala důvod a zkoumala třeba i v Česku. Ano, přátelé, pojďme si k tomu říct, tedy ty základní informace. Ženy mívají vyšší vzdělání než muži. Mnohdy jim mzdu. Samozřejmě to pohnulo se vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje více. Mluví o genderových normách, mužském egu, ženské ekonomické nezávislosti. Aktuální rozsáhlá studie je prozkoumala. Příliš neobstály, k vysvětlení se však výzkum přiblížil. Studie byla skutečně velkolysá, zahrnovala 28 evropských zemí a Spojené státy americké, sledovala data o téměř 550 tisících párů. Z toho bylo asi 100 tisíc sezdaných, teda nesezdaných, zbytek tvořili manželské svazky. A pojďme se na to v rychlosti podívat. Česko nejméně žen živitelek. Také za prvé genderové normy se jako viník nepotvrdily. Žena živitelka nemusí být nestabilní anomálie. A píšou dál, že vzdělanosti odlišnost, tedy partnerů vztah, nepodkopává a ekonomická nezávislost žen vyšší rozvodovost tedy nevysvětlí. No a další věc, za páté, za rozchody je prostě ekonomický nedostatek. A za rozchody je ženina druhá směna doma, píše ten článek. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní v úvozovkách vždycky stejně, i když teď to bude změněný. A já mám pro vás informaci, že parťákem tohoto pořadu jsou Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením. Jak se rozjedu, přátelé? Tak jsem nezastavitelný. Tohle mi bude nějakou chvíli trvat. Pojďme si říct, že novým parťákem pořadu Frikolora je firma Maskoty. Ano, přátelé, a my si budeme říkat novinky, například ze světla, už jsme tam zás. Ze světa papírků, anebo třeba filtrů. Ano, přátelé, jak se to dá vymazlit, tak to nám bude teď říkat firma Maskoty. No a samozřejmě s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tohle bude trvat nějakou chvíli, než se to odnaučím. No a teď už tedy zpátky k tomu standardnímu vysílání, protože na nás už čeká Martin Svátek, jeho holiday, když nebo aspoň doufám, že čeká. No ale teď se pojďme podívat na to, jak je to tedy s Marťasem. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Věděl jsi, že žraloci nepijí vodu?
1: Víš, já jsem myslel, že pijou kakao.
0: Kakaoíčko, a víš, že žraloci vůbec nepijou?
1: To jsem nevěděl, vidíš, pro mě je to taky nová informace.
0: No to zjistil Maty. Maty se ptal. Maty nám něco běž... Maty, přesně tak. Maty teď přiběhl něco říct. Dobrý, nebude nic říkat. A co nám řekne Martin Svátek v rámci toho, tedy jakou písničku si pro nás připravil?
1: No tak na úvod novýho měsíce It's gonna be a lovely day. Já myslím, že to je hezký titul. To je Soul System, to je takový projekt. Ono to bylo i třeba na Bodyguardu, na soundtracku, ale tohle je takový mix houseový.
0: OK, zachytil jsi dneska Frikolora Infos?
1: Zachytil.
0: 6 věcí, které ti udělají šťastný ráno, děláš je?
1: Ale asi je nedělám.
0: OK. Hele, tady na mě někdo volá, mám pocit, že budu muset jít zařizovat nějakou věc. Přátelé, kamarádi, já se s váma pro tuhle chvíli loučím a uslyšíme se opět zítra, a to po 8 hodině. Díky, mějte se krásně, čau!

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a

Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody. Color Music Radio.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. Zhruba těch 10 minut po desátý. No tak tady z toho, tady v tom mixu z toho originálu není skoro vůbec nic, nebo vlastně vůbec nic. Ale samozřejmě originální mix objevil na soundtracku Osobní strážce, tedy Bodyguard, jinak The Soul System. It's gonna be a lovely day, tenhle ten houseovej tlak. Na úvod pondělního vysílání Holiday Edition. No a pokračujeme v takovémhle houpavém rytmu. Také další maxáč, který měl úspěch hlavně teda v Anglii, co si vybavuju. Slave to the Vibe. Jasný groove, tohle Aftershock. Nebo Aftershock. No já přeju krásný poslech 10 až 12 Holiday Edition, pondělní čas.

tohle je projekt Stretch and Burn presents Medoc I'm Alive. No, taky Anglie jak vyšitá, taky to mělo úspěchy v Anglii. Ta následující věc teda vlastně taky. Následující věc se jmenuje Play That Song, nebo Hey DJ, Play That Song. Originál takový takový funkovej, popovej R&B track. Si můžeme zahrát třeba zítra, doufám, že si vzpomenu. Tohle už je Entice. No, nevím, co dělali Hyper Go Go. Ta taneční věc v tuhle chvíli tedy

0: fucking sweating.
1: Tak koukám, že mi to nějak nefunguje. Už to funguje, paráda. Tak to byly Flow. Tohle je Tyla. Jinak Flow jsem hrál před, myslím, že v pátek. Tohle je věc Is It Love? Tyla.

následující věc, to je Skilla Baby, taky Chris Breezy, no Bryson Tiller.

No Skilla Baby je trošku teda jako vadnej. Něco se mi tam spustilo. Dobře, to jsem nechtěl. Každopádně tohle to byl Skilla Baby a jinak Chris Brown, Bryson Tiller, věc, která se jmenuje Face Card. Jo, Face Card, nebo co to, jak se to jmenovalo? No to už jedno, každopádně to je předposlední věc ode mě pro vás. Poslední, kterou tady mám, tak to je Genia. To je takový babyfaceovský style. Skvělá věc, I Can't Wait.

0: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
8: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
8: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
9: Posloucháte Holiday Edition.

konečně jsem si vzpomněl na jednu takovou neúplně podobnou, ale lehce. Ukázka, která se jmenuje Transparency. To je Two Chainz. Taky Usher. A když to musí být, tak i Lil Wayne.

Tak jasně, to jsou ty skvělý současní konce, ty hrozně useknutý věci, no to mě vždycky překvapí. Každopádně album Fix Your Face, tak se jmenuje, tak tato deska, to je nová věc od Messiga, Messigo je skvělej. My se ho můžeme připomenout, než se podíváme ještě na další věci z tohohle alba, přece jenom tohleto byl veliký hit na Color Music Radio, to ještě když Jaro Kosiga vysílal Beat Brunch na Color Music Radio, tak hodně dával tuhle věc a měla úspěch. Tadau! Veliký hit pro tohoto zpěváka, ságaře. Messigo!

Já bych sám přiznal, já tu písničku neměl nikdy moc rád. Mně přišlo, že je to prostě hrozně zaspívaný, ale rozhodně jsem v té menšině, protože tohle mělo velký úspěch a na Koloru se to hrálo ve velkém, takže tadau, je to za náma, Messy Go, teď už nová věc. Tu jsem vám hrál.

Tak tohleto je Music Soul Chart, ale tady hlavně Messy Go, věc, která se jmenuje Overthinking. Tak předposlední ukázka ode mě pro vás z tohoto alba Fix Your Face, to byl dnešní představovačka Messy Go. No já zdravím Lucku Dovaru, samozřejmě tak Lucka mi psala o tomhletom albu, líbí se jí a taky mi psala, že nejradši má tuhletu věc, jestli jsem to dobře pochopil.

No, já jsem si vzpomněl na další ukázku. Tohle to je samozřejmě stará věc, alba Emotional. Je to tak vlastně i pozvánka na zítřejší holiday Back in the Days. Ale tedy ta klidnější, ten klidnější vibe z tohoto pořadu.

dlho jsem neslyšel tenhle duet Amel LaRue a Glenn Lewis. No, možná by Amel mohla víc zpívat a méně se předvádět v těch výškách, ale taky... Taky tato věc nikdy na žádném albu nevyšla, pokud vím. Ale jinak je docela pěkná věc. Teď už dvelej. Ale pěkná věc, která se jmenuje Hold On.

tohle jsou Boyz II Men a Faith Evans. To už je závěr dnešního vysílání Holiday Edition, za chvíli polední menu s Lukášem Kolíbalem, máte se samozřejmě na co těšit, a jinak já se loučím a můžeme se slyšet zítra po 10. hodině, zítra Back in the Days. Do té doby se mějte krásně, ať je fajn, nazdar.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
3: jmnetworks.cz.

0: den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio.

0: I'm sure I don't care what you say.
1: I'm wasting your time.

do srpence, do první srpnové polední menu. Od mikrofonu má srdečně zdravím to poslední červencové menu bylo kompletně brazilské v rámci Brazil Festu v Brně a tak jsme i dnes navázali na brazilský vibes, ale už v trošku elektroničtějším podání. Ale vzhledem k těm teplotám, který nás čekají tenhle ten týden, tak i dnes to bude relativně tropikáno, ale uvidíme, nebudeme to nějak škatulkovat, prostě plujeme následující hodinou společně. Od mikrofonu zdraví ještě jednou Lukáš Kolíbal, tohle je polední menu, zdravím parťáky pořadu Rovito, Ice Cream, MacPart.cz a nakladatelství Darmagaya a i dnes budeme soutěžit. Každopádně díky za všechno, co máme. Be thankful what you got. Massive Attack z prvního alba. A vy poslouchali Color a polední menu.

0: Tak, po úvodních Massive Attack jsme si dali Morčíbu a song jménem Part of the Process. Je to všechno součástí vývoje, součástí procesu a jak jsem tam slyšel ten bluesový feeling, tak mě napadlo, že bych vám mohl zahrát taky Willieho Nelsona. Speciálně pro Martina Svátka, ale nejenom pro něho, pro všechny, kdo mají rádi tohohle legendárního zpěváka a kytaristu, který letos vydal na jaře nový album jménem Dream Chaser. Ten, kdo pro nás sleduje, kdo jde za svými sny, a tak pouštím pro vás, pro všechny, kdo byste rádi zrealizovali svůj sen v novém týdnu, tak vám to jde dobře od ruky.
1: And I caught me by surprise.

Willie Nelson z jeho novýho alba. Posloucháte Polední meny na Color Music Radio. Opravdu nepřeladili jste stanici. Mimochodem, i my tady na Coloru máme country pořad o víkendu vždycky s Martinem Svátkem. A co tak si všímám, tak hodně hraje zpěváka, který se jmenuje Luke Combs. A my si nedáme Luke, ale dáme si song o něm. Ale rapper, který se říká Nasan a společně s ním That Mexican OT. Tak co nám řekne o Lukeovi?

rapera, který se říká Nasan, N-A-S-A-D-A-A-N. Teď jsem od něho objevil právě tuhletu věc jménem 360, která mě hodně dostala a jeho flow a delivery a tím textem. Ten Luke Combs spíš vnímám jako vtípek, nicméně, když už jsme teda dali špetku country, tak tady je projekt jménem Gangsta Grass, který propojuje country a rap a v tomhle songu hostujou Smith & Wesson. A vy posloucháte Color Music Radio a polední menu, kde tradičně doporučuji volume doprava. A za chvilku už soutěž.

Ťukání na nebeskou bránu, song od Boba Dylana, který se objevil v soundtracku, westernovém soundtracku Pat Garrett and Billy the Kid v roce 1973, tady v podání jamajského zpěváka, který se říká Luciano. A na to musím navázat jedním jamajským zpěvákem, který žil už 2 týdny, není mezi námi. Těsně před svými 50 odešel Fantan Mouja. A tak nadcházející úterý od 21. hodiny by jsem rád věnoval náš reggae speciál právě jemu. Tady jeho velký hit jménem Rasta God Soul. Reggae God Soul. Rest in peace, Fantan Mouja. Slíbená soutěž už za malý moment, budeme soutěžit tu moc pěknou knížku o tom, aby jsme si užívali každý den.

A věc jmenem Satisfy My Soul a sliboval jsem soutěž v průběhu dnešního poledního menu. Dnes soutěžíme o knížku Zvídavá bdělost, kterou napsal Sejaya Utenaya, buddhistický mistr, který učí něco, čemu se na západě populárně říká mindfulness. Nicméně je to o bdělosti, je to o být vědomý všeho a být pozorný k tomu, co se děje aktuálně v nás i kolem nás. A v té knižce Zvídavá bdělost najdete 31 skvělých, jednoduchých, velmi zrozumitelných meditací. Můžete si udělat takový 31-denní quest a schválně uvidíte, co to s vámi provede, protože to nemůže udělat nic špatného, naopak si budeme mnohem víc vnímavější k tomu. A tak vřele doporučuji, knižka Zvídavá bdělost vyšlo u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje, stačí mi napsat odpověď na jednoduchou otázku, odkud pochází autor této knihy. Pište na lukas@radiocolor.cz a tady malinký ukázka z té první meditace. První den, uvolňování. Uvolňujte se a buďte bdělí. Mnoho meditujících si myslí, že být bdělý znamená zaměřovat se s velkou vervou na nějaký objekt. A tento přístup však ve skutečnosti vede k napětí, protože je výsledkem velkého úsilí vytvořit si pozitivní nebo šťastný stav mysli, což je vlastně projevem neprospěšného chtění. Při soustavném uvědomování si toho, co se odehrává, dbejte spíše na rovnováhu mezi stavem uvolnění a stavem zájmu. Je snazší být bdělý, když jste uvolněný, a z uvědomování se potom stává radostná, příjemná a zajímavá zkušenost. Tak kdo byste to chtěli rozvíjet, tak vřele doporučuji knížku jménem Zvídavá bdělost, která vyšla u nakladatelství Dharmagaya. Ještě jednou opakuju, odkud pochází autor této knihy, a pište na lukas@radiocolor.cz a knihu si můžete pořídit na dharmagaya.cz. A když jsme si zahráli Boba Marleyho, tak možná nevíte, ale soul a reggae mají hluboká spojení a spousty reggae muzikantů ze soulu vlastně vycházelo a jedním z vzorů Boba Marleyho byl právě Curtis Mayfield, který už si dáváme a dáme si pěkně od začátku. Tato věc se jmenuje We Got To Have Peace, věděl to Curtis už tehda a je to stále aktuální. Pojďme na Color Music Radio. A za chvilku třeba taky Freddie Gibbs s Madlibem, kteří si od Curtise půjčili nějaký samply. A Freddie Gibbs bude jednou z hvězd letošního znovu obnoveného hip-hop kempu. Stay tuned.

polední menu v éteru právě teď. A k tomu ochutnejte Raw with the Ice Dream.

The Gips vystoupí v Čechách. A my si hrajeme od něho nejenom věc s Madlibem, ale taky s jednou, kterou produkoval The Alchemist, který tam bude taky. A společně taky Conway the Machine, DJ Planets, Onyx, Master Ace, Marco Polem, Sarok, Loop True Progress, Pink Shifu, Ill Bill, Snow Goons, James Cole, Idea, Prago Union, Live Band, Rest, Moja Reč, Pio Squad, Ved Zverina, Tono S, Škrupo, Michailov, Tafrop, Kafo Stone, Sosane, Hafohafo další, hiphop.cz. V den, kdy vysílám polední menu, tak je to pouhých 18 dnů do znovu zrození hiphop campu, který proběhne 21. a 22. srpna v areálu Kosmo v Plasech u Plzně. A my si dáváme Freddyho Gipse s The Alchemistem a ještě navíc je tam Anderson Paak, který mimochodem před lety právě na hiphop campu taky vystoupil. Protože Afro, který dělá program na camp, často předběhl trendy o XX let. Tak big ups pro Afra a celou crew. To bylo polední menu za podpory Rowito Ice Cream, nakladatelství Darma Gaia a taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, ať už počítač, laptop nebo iPhone, oni jsou schopní vám dát dokupy i rozbitý věci. Od mikrofonu se loučí s vámi Lukáš Kolíbal, zvu vás k poslechu úterního reggae speciálu od 21. hodiny. A taky bude čerstvý album týdne ve středu od 20. hodiny.

který produkoval The Alchemist. A to sice první ochutnávka z chystaného nového alba Eriky Badu s singlem Next to You. Na závěr dnešního poledního menu. Přeju vám krásné odpoledne v tom tropikánu. A nezapomeňte pít co nejvíc vody. Každých 10 minut si trochu zipnout, loknout. A voda je nejvíc čistá. To není jenom tekutina na osvěžení, ale totální medicína. Tak na zdraví.

should know. You should

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio.

Music Radio. The best music in town.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Posloucháte Color Music Radio a pořad Dream Flight s Hankou.

Posloucháte Color Music Radio a Dream Flight s Hankou.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a napříště.

0: pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Color Music Radio.